0: Sim žive tu, a tu skutkuju spiva Jan Reda, byl knašec če 40 litrov. Su namerili například Bukecach a to svoprodže svišal čera vůlke vodechnenie podcevi Vůžice spadky. Aj dešť je Vůžicu oprodže vokvodniu, to môžeš bez dvila rec a naraz by kytro čerstve vonka, to su se nekoci zase raz bezl z kamora vůrebali. Ale kakda su Serbia? Tun horce, du horce tu seisch wech tüdjenio pschetrali, stübech utam hich tippe, bockibe. Gagst du so domu spschen nas napschetschi uili?
1: Momo mo ein paar Sengste jo. Da haben sie uns den Dutschki ukupali, da muss man den utskotschili, scho trübne boha. To, das kire, es hat ihm schon doppelt, da haben wir leta nista usta nutzka, wo ein paar Sengku letzka, schlitza.
2: Nee, du choppo du ja nicht reben steine, alle dich, wo du nicht gebt lehe, da geht eine Wokwoden in den Boot, top an deni arene. Muss immer schon, da ge, swoban ne kodzic, no, nitz jarab, bocic. Also, dwei er stürzt sie ja nicht reben am Schätz.
3: Na, ja, bu jemand preiwa, muss man schätzsche, de wulkes Borjo mili, sos man notze mili, dosch niske temperature suše svoje bydlen na převetru tu na deres pau a pon může jen to zneš
4: šo porad kukajše bo netko jo šula los a šuli se vezo za džiči lipe koncentruje
0: a je při takých příjemnějších mýbych ličných temperaturách mýby a tola trošku dišti kojte nebude jenož dženca ale bez vila tež přichodných dňach to můžeme raz vůboko vodychnič a si lubič dač no a kaby čera na zatkula beach ture na finale zatkula beach ture mýbočicach nedam pokukneme. Tam však sme sa naprašovali, kak šo ľudo horco tu pšetrali. Nedom krutký rezime čeho šeho vúľkého zariadovania tam.

0: Ed Sheeran je dospěval a zde mě na pošeštích.
1: Srbský rozvoz. Pověstře. V studiu Milan Greulich.
2: Zorecký zapozvanc z Jaskového Sejma a Florian Öst, CDU, budo parlamentarijskeje přirady založby za serbský ľud uzvolené. Volby bychu posledním posedženským týdženju Sejma do letnije přestavky. Öst vidí serbskú tradíciu jako krute v obstatku Užice. Kulturné namrjevstvo Serbo, Škitač a Zdžeržeč je zromadná zamovitosť, tak Öst. Založba za serbský ľud financuje sovoc Jaska, kajštež Sakskeje a Braniborskeje, parlamentarijská přirada Rada poradžuje založbu úradu. Jej přísvušeja stajne dvaj zastupéry z Jaskového Sejma, kajštež krajnýju Sejmu Sakskeje a Braniborskeje. Sakský kultusový minister Konrad Klemens je včera zomadne se zamovitými krajného zariada za šulu a kubvanie Vyššiu šulu Slepov opýtal. Klemens ďakovaše so vúčarskému kolegie, šulskému viednistvu a sobodživačariam za ich vobladnivé reakcie na neviecúne popularizovania podavka, kýž by so na kubvanišču v Mircu stal. Tedy by šulské navodníctvo po pohorškách nedom na prvním dňu externé dživadvoj projekt zakončivo, zrečenie vúpovedživo, kajštež staršich a šulský zariad informovalo. Na čerošej rozmove s ministrom narečachu pak tež téme, kajž stúpace líčby šulariove slepom a pobrachovace personál. V serbských institúciách sú tu kvíľu jenož jednotlivé miestna vúpísané, za tute pak čím núznišo ľudí pýtaja. Také miestno za šulské sociálne dživo na serbskej vyššej šuli Ralbice ižo dlie nevobsadžené. V redakcii serbských novín pýtaja návodu za rozšírenie a marketing a ešteš marketingového manažera. Pola vobiju miestno so doba požadania dále podlieši, dokež dota žanrch so hoďacich kandidátu nimaja. V Niemsko-Serbskim ľudovým dživadle je miestno dramaturga za serbské a niemské dživadlo dále vúpísané. Zajímca namakao je projekt Zári za miestno rečného motivátora ve slepom a vohozach. Budíska iniciatíva Happy Monday Vesova Punžela bie čera na 5.20 také zetkanie miestče preprosova. Deščikadla nesvedčachu kajž plánované na serbským kiršiove, ale kamentným domie. Iniciatíva pracuje sovot náleča 2024 vo mnohodnosť, kreatívnosť a demokratickú zromadnosť Budíšine. Jacač posta tovarstvo, skupinu a institúciu zariadovania podpieruje, mez druhým tež domovina, rečne centrum Vitae Serbský institút SLA a Dživadvo. Serbská raketa reka dobečarské mústvo letušie bič voli bulovie túre zadkule. Ve finálu čera Mivočicach přesadžichu so po cioch sáčbách prečivo mústvu Malinovky. Mústvo vokovo Tadeja Krečmaria, Tiberiusa Statnika a Metoda Hoze doby prvý raz pokal. Ižo po finálu porazichu loňčich dobečariu Zambuka All-Stars. Niedže cista posta ľudí by na finále túre do Mivočic prišlo. Dohromady bilieca 10 stácio. To bych upovieste, keď namakáče tež na našej internetovej strane a v app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Čeca je zväčša pomročeno, vo sebe večer tu a tam snad tež kus kdeščíka 19 do 21 stopňov.
3: Na drach šitko mirne beží kajš na štričku. Tu iš vám dobro vestu jezvu přijemoj. S Milanom, ci nedom 4 menšine po napo 6.
1: Serbský rozvoz.

skupina Republika, da spevam Mamona, kratko Doci Bilki Našiš. Dženca, tam je zjavne zahradovanje v Vulki Dubravje od večera na posednih diskutuja zamoviči v novem strojotniskim centrume. Radičeljo a vobedlerjo so to vutrobne vitani do tamniša tovarstvo v domu Vulki Dubravje Dženca večer na posednih. Mordžina dopredka reka přichodnu sobotu. To su zajmce vutrobne vitani na Powerserb do Nuknice přizioče rade svoj mođinski klub, rejovansku skupinu, aber tež přečeski kru. Přes Instagram rade tež pola serbskeho mođinskeho tovarstva Pauka. Pečo mili jedne mústve znamenča byč. Sobotu sa vubiđovanje potom na pocioch zaji. Potom je tež aftershow při kopšinjanskim rođišću. Mođina je tam vutrobne vitana. Na serbske blido Budyšinje vita jutce tudyša domovinska skupina šitkých zajmcov, a to od popodňu pečich serbskim domje Skáčovanský rumnošti zavožby za serbský ľud cičie táži na čaj, šmaucu pomazky, literárne kvoščenky a reálne rozmovy našej mačerštinie. Štvort skáduje sa Voklečanská gmenská rada, a to večer sedmých hoček vodnemu muži ve Voklecach. Na zromadný vuliet přeproša serbská dekanátna mođina tež lica zaso nedželu 13. septembra to budže. Romadžeci šidža po šprevje čumikovač, až do 24. augusta mili som modostný online pola dekanátneho dušepastorstva přizivič.

0: no perra.
1: Oju, la nina, zaspivaja, zlita 20 aci, je tu ten titul. Ale so pševša dere na poska. Nitko pak je čas za naše...
2: Nabožne svoje.
1: A tute ma Jensa Rano Anna-Maria Zarnova ze serbskich Baslic.
3: Když chodíš nitko liču po polnych abo lesnych pučikach, vuladaš mnoho zelo, když nitko kčija. Zela maja hojacu moc a su přírodne lekarstvo. Jeli so máš vědu vo ich mocach, doby so jenoš skileč a je zezbierač. A hižo môžeš zelo naložovač, když škuli so či špatne vidže. So nebys cova skorev naložuje mnoho ľudí prevenciu. Hýbaja so pravidlovne a zeživia so na struhe vášne. Niemsky pak svyšiš deň a čas čišo, so koruje tovašnosť na duši. Ducho nebiera sprajú, zo kodži džen sa viele ľudí do psychologických praxu, zo bohu so ustruili, ale mało ľudí, če k siatej spovedži. Vizo je při všejšela korosť či psychických brachov rada fachovca prašana a trebna. Ale snano džela vierivý názornenie, zo je či po spovedži lošo vokovo utrobe, když vieš, zo sú či rýchy vopravdže vodate. Siatem sčenju po Mateju přijúva nám Jezus. Struhy netrebaja lekaria, ale kori. Miłosči u utrobuchcu, a nic zvopore. Jezus přiwobroči so k nám, ke kujždemu z nás, v osobinsce. Chce nám svoje nebeske lekarstvo darič. Nie je viace treba, hať zo so skilime a je přiuzame. Vidžu to jako dobru prevenciu za dušu, runie dženca u cvom kvatku a šmiatku svieta.
1: Dobrej Anna-Maria Zaunova ze serbskich Baslic, nadoku a zamovitosti nebelčanskeje vosade.

0: A što su nam zastavnice takle s Džililim, no to je Milan.
1: Policija s Džililim.
2: Prečo cach na Estorje čera poponju se doma cice čiletne z dotal neznatých příčin s autom do mosta zajev, vo nižšie namiestne nezboža zemrie, policia pýta svietkov. Dalšie češke nezbožo je so čera večer na A4 stavo, mie s horným vujezdom a svoný bošču je peča 70-letne pozdaču naraz od lievie na pravú jeznu zmeniu a bozdiu. Nakvádne auto za ním je na to do neho zajevo a vun potom do dalšieho auta. Peča 70-letne a jeho sobu jedúca buštaj češko zranená je škoda 11 000 €. A v Bretni Michaukách pola Vojarec sú neznači nedželu stacionárne byskač v obškodžili, kotrž by miesto hakle v júliu instalovalo. Škoda je vulka 30 000 €. Polícia pýta svietko, kýž sú tam na Drežanské v Bretni Michaukách nedželu poponiu, niešto v obkečbovali.

0: Little Talks of Monsters and Men, du serbskim raus, was so stimm, je naposed mich.
1: Serbski Rozvoz. Bojestre. Studio Milan Greulich.
2: Zorilski zaposvans zjaskovao sema Florian Öst, CDU, budo parlamentariske pširade zaožbe za srpski lud vuzvolene. Vulbe bichu poslenim posiđenskim tiđenju sema do ljetneje přestavki. Öst vidži srpsku tradiciju jako krute vopstat k Vužice. Kulturne namrevstvo serbo škitač a zdjaržeč je zromadna zamovitost štak Öst. Zaožba za srpski lud financuje sovociaska kajštiš zakskeje a braniborskeje. Parlamentariska pširada poradžuje za vožbu u radu. Je přísvušeja stajnje dvaj zastupere z jaskovo sema, kaj štež krajniju semu Sakskeje a Braniborskeje. Sakski kultusovi minister Konrad Klemens je čera zomadnje ze zamovitimi krajneho zarjada za šulu a kubanje Vyšu šulu Slepovo pitao. Klemens čakovaše so vučarskemu kolegije, šulskemu vjednistvu a sobudževačerjam za ich vobladnive reakcije na nevjecone popularizovanja podavka, kiš bi so na kubanišću v Mircu stao. Tede bi šulske navodnistvo po pohorškach nedom na prinim dnju eksterne dživa dvoje projekt zakončivo, zrečenje vupovedživo, kaj štež staršiha šulski zarjad informovalo. Na čerošej rozmove z ministrom narečaru pak tež teme, kajž stupace ližbe šulario v slepom a pobrachovace personal. V srbskih institucijah su tu kvilu jenaš jednotlive mjestna vupisane, za tute pak čim nuznišo ljudi pitaja. Tak je mjestno za šulske socijalne dživo na srbske vyšej šuli Ralbice hižodleje nevobsađene. V ljudovem nakvadnistve domovina pitaja novodu za rozšerenje a marketing, kajž tež marketingového menedžera. Pola vobiju mjestno so doba požadanja dale podlejši, dokjelž dota žanr so hođacih kandidatu nimaja. V njemsko-srbskim ljudovim dživadle je mjestno dramaturga za srbske a njemske dživadvo dale vupisane. Zajemca namakao je projekt Zari za mjestno rečneho motivatora ve slepom a vohozach. Budijska inicijativa Happy Monday Vesova Punđela bječera na 5.20. tajke zetkanje mjestče přeprosova. Deščika dla nesvjećahu kajš planovane na srbskim kiršove, ale kamentnim domje. Inicijativa pracuje sovot nalječa 2024 vo mnohotnosć, kreativnosć a demokratisku zromadnosć Budišinje. Jacač posta tovarstvo skupinu a instituciju zarjadovanja podpiruje, mez drugim tež domovina, rečne centrum Vitae, Srpski institut SLA a Dživadvo. Serbska raketa reka dobečarske mústvo letuše je bič volejbulovije túre Zadkule. Ve finálu čera Mivočicach přesadžichu so po cioch sadžbach přečivo mústvu Malinovky. Mústvo obokovo Tadija Krečmaria, Tiberiusa Statnika a Metoda Hoze dobe prvý raz pokál. Ižo ve pofinálu porazichu loňčich dobečarju Zambuka Allstars. Niedže cista posta ľudí by na finále túre do Mivočic přišlo. Dohromade by lieca 10 stáciou. To bych upověst Čeky, když namakáče tež na naše internetové straně a v app MDR Serbia.
1: Vědro.
2: Ženca je zvětša pomočeno, v osobě většo tu a tam tež kusk tež čeká 19 do 21 stopňů.
0: A to chcou rád ještě dodat. 22 litrů je se v pravočicách najšvo, 40 bukecách, no a kelko pola vás doma za roce s dělčinám to ráde přes tež četou funkciu naše damotně app MDR Serbia. Rune tak aj šnovašče z droho, dokéž tam všetko dož dere beží, to so veselíme přes kúži škúli informáciu a přijemoj, dobrý start do džencnejšie vútore. Milan a Jakub, štyri po naposedmiche.
1: Serbský rozvoz.

Na, zjavne zahradovanje. V vujki Dubrove s čeženca večer na po sedmih vitani tam diskutuja zamoviči vo novem strovatnickim centrume. Radičeljo a tež vobedlerjo gmene, tež radvorske a minakovske gmene sú vutrobne do tamnišeho tovarstva domu vitani v vujki Dubrove. Mladžina dopredka reka přichodnú sobotu. Tam sú zajímce na Powerserb do Nuknice vítani. Přitúče sa ráde pola vaš modžinský klub, rejovanskú skupinu a přečeský kru přes Instagram pola serbského modžinského tovarstva Pauka. Pečo milí, nekak jedne mústve byč. Sobotu je vúbeđovanie potom na pocioch, potom je aftershow party na Kopšinjanským rodžišču a tam môžete si nadrobnosť hýšť na Instagramovej strane serbského modžinského tovarstva Pauka přečítač. Na serbske blido Budyšinje vita jutce tudyša domovinska skupina zajímcov od popodňu pečiš v serbskim dome so zetkuje zetkaja v rumnošči zavožbe za serbski ľud, cici etáži na čaj, šmarcve pomazky, literárne kvoščenky a riane rozmovy našej mačaštine. Jutce bude to a to v budyšskim serbskim dome. Štvorcka drie so Voklečanská gmenská rada a do večer sedmich hoče k vodnemu muži ve Voklecach. Na zromadnym vulit přeproša serbská dekanátna modžina, tyž lica za so nedelu 13. septembra to bude přizevič moža so zajímce hačo pundžele 4. a 20. augusta chcedia minúce po šprevie čomikovač. To je tyž tola riana idea. Džesač menšinou do sedemiche.

0: Vorčin. So Jensa rano reči. A to čítame v novinách.
1: Multitvarski projekt Sachsgehe v Rakecach traje trošku dlje, wot tym pisaja Sachske Novine. Tam však saniruja rod a podlanske tvarenja za krajnu šulu za rybarstvo a dalše institucje. Wona příčina za dlienje su netopyrje. Jace hač 70 poriku rytkeje družine tam pod sichu rodu svoje modžatama. Tohodla su šelake zbytne dživa hakleve na zime a zime možne. Kletu ve februare pak ma šo hotove bitch. V Cersku Černec v okresu Sprevianisa je velk na krome se sedom kokošu moriu, kiž bychu tam pies pota na polu. Stavo je so to vodňo, susot je samo s handijom filmoval. V tem pisa Lausitzer Rundschau a menuje tež příčinu za tutunskeren nevšedný nadpad. Oportunizm, tež velk tak jednore, než to žranju namaka, von vizo tež kúre bere miesto sorne v lesu abo s potom škýtane voce. Strach potom pak v obste, zo si velký tute jednore žrova píce spomiatkuja a so nahoča.

To są nasze poki wydatni, a zo je dżęca zjawne zahranowanie we Wulki Dubrawie. Wot wieczora na po sedmich dyskutuja tam zamowiči vo nowym struatniskim centrume. Radži čeljo, gmene Radbo, Minakau a Wulka Dubrawa a tiež vobedlere sú vútrobne do tamnišeho tovarstvo domu vitalni dżęca wieczor na po sedmich da budže. Mordžina Dobretka, reka, přichodnú sobotu, tam sú zájmce na Powerserb do Nuknice vitani, prošu přizovče so do toho, nic jenož vy, ale ráde tež váš mordžinský klub, vašu rejovanskú skupinu, abo přečeský kru, přes Instagram bola serbského mordžinského tovarstva Pauka, 5 mili jedne musvenikak byč, sobotu so vubiedžovanie na pocioch záji, potom je aftershow party, a to na Kopšinjanským rodzišču. Na serbske blido Budyšinje vita Jutze tudyša domovinska budyska skupina všetkých zájemcov, a to od popodňu pečich serbským dome, a to ceči etáži na čaj, šmaucu pomazky, literárne kvoščenky a riane rozmovy našej mačaštine. Jutze serbske blido Budyšinje, a to od popodňu pečich. Štvrtk skadžuje sa Voklečanská gmenská rada, a to večer sedmich tamnišim hoče k vodnemu mužej. Tam bude napríklad vo vupisanie molarských dživov a špundovanie o zvisku s voňoškytom pri poňoveniu šule a tiež o tom, že má sa vonka lift přitvarič. A dekanátna modžina preprošuje zase na zromadný vulit, cíťa po šprejvi Čovmikovač, tam ešte vútom mne vítani 13. septembra, hač do 24. augusta. Môžete sa za to ešte prizeviť.

0: Napo Dziewczyk.
1: Serbski rozwóz. Po jeszcze. W studiu Milan Greulich.
2: Zorecki zapozwanc zjaskuje Sejma Florian Öst, CDU, bu do parlamentariskeje přirady załožby za serbski lud vuzvolene. Volby bichu posenim pod posedženskim tydženju Sejma do letnije přestoki. Öst vidí serbsku tradiciju jako krute v obstat kvužice. Kulturne namrjevstvo Serbo Škitač a Zdjeržeč je zromadna zamovitost, štak Öst. Załožba za serbski lud financuje sovod zjaska kajštež Sakskeje a Braniborskeje. Parlamentariska přirada poradžuje založbu radu. Jej přísvušeja stajne dvaj zastupiare zjaskového sejma, kajštež krajniju sejmu Sakskeje a Braniborskeje. Sakski kultusový minister Konrad Klemens je včera zromadne se zamovitými krajného zariada za šulu a kubanie Vyšu šulu Slepo opýtal. Klemens šakovaše so vúčarskému kolegii, šulskému viednistvu a sobudževačeriam za ich vobladnivé reakcie na neviedzone popularizovania podavka, kýž by so na kubanišču v Mircu stal. Tedy by šulské navodnictvo po pohorškách nedom na prvním dňu externe dživadvoj projekt zakončivo, zrečenie vúpovedživo, kaj štež staršich a šulský zariad informovalo. Na čerošej rozmluvie s ministrom na rečachu pak tež téme, kaž stúpace líčby šulariov slepom a pobrachovace personál. V serbských institúciách sú tu kvílu jenož jednotlivé miestna vupísané, za tute pak čím núznišo ľudí pýtaja. Tak je miestno za šulské sociálne dživo na serbskej vyšej šuli Ralbice hižodlie nevobsadžené. V ľudovom nakladníctve domovina pýtaja novodu za rozšírenie a marketing, kajštež marketingového manažera. Podľa vobiju miestno so doba požadania dále podlieši, dokež dota žanr so hodžacich kandidátu nemaja. Nemsko-serbským ľudovým dživadle je miestno dramaturga za serbské a nemské dživadlo dále vupísané. Zajemca namakao je projekt Zari za miestno rečného motivátora ve slepom a vohozach. Budijska iniciativa Happy Monday Vesova Punžela bie čera na 5.20. také zetkanie miestče přeprosova. Deščika dla nesvedčachu kaž plánované na serbskim kiršove, ale ve kamentnym dome. Iniciativa pracuje so vod nalieča 2024 vo mnohodnosť, kreatívnosť a demokratickú zromadnosť Budišine. Jaca hač posta tovarstvo, skupinu a instituciu zariadovania podpieruje, miest druhým tež domovina, rečné centrum Vitae, Serbský institút, SLA a Dživadvo. Serbská raketa reka dobyčarské mústvo letušeje bič volejbulovie túre Zadkule. Ve finálu čera v Mivočicach přesadžichu so po cioch sadžbách přečivo mústvu Malinovky. Mústvo vokovo Tadeja Krečmaria, Tiberiusa Statnika a Metoda Hoze doby prvný raz pokal. Hižove po finálu porazichu lojnších dobyčariu Zambuka Allstars. Niedže 300 posta ľudí by na finále túre do Mivočic přišlo. Dohromady bilica Džesač stáciu. To bych upovest čekiš na makače tež na naši internetovej strone a v app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Čenca je zvětša pomročeno, vo sebe večo tu a tam tež kusk deščika zmijeme 19 do 21 stopňov hodňo.
3: Na drohách, kotko a svodko, ničolos. Šo, porané a dere bíži tu, honi v Užice, tuž vám dobrú jezbu.
1: Serbský rozvoz.
3: Simíčine po Napo, Dživečiche, Milan a Jakub Přejmoj. Dobre start do dženc nižšie v útore.

0: Taki avučario přidatne nadawki w narodnostnym kubwaniu, kaž to pola nas mianujemy, dokaž je to za šitke mienčiny. A to statyž financne podpiruje.
1: A tale financna přiražka k mzdzie vučakam a vučerjam vučinja tu kvilu 30%. Połowanie stanie so tak za modostnych financjalne, atraktivniše. System tu kvilu runje tak dere funguje, kaž program stipendium. Todla so Olivia Schubertova tež ne boji, so nedavno novovolene knježostvo nešto na tem zmini.
2: Rozpravja Janek Vočanova, taka financna přiražka by zavešte tež pra nas. Mnohih modostnych přesvědčiva so z vučaku abo vučarjom stač. Janek Vočar je nam vo kubanskim systeme nimskeje menšiny v mađorske rozpravjav a dalše přinožki vo narodnych menšinach a vo menšinových temach tu v Európe namakače na našej internetovej strone, na našej app MDR Serbia abo rade tiž v ARD Sounds.
3: Narodne menšiny. Če to nižo vědžení.
2: Wasser Margin 1.40 hier. Markus Moa, Saspiba, Moja Medizina.

dve rečne ugemenove italske, co mi se žinca zabiraš v našem tematickem uščevanju, a vesebne tamnu muziku zeznavaš. Knjigve vo menšinovih recach, co mi vam dorade daš, ktereš uvožiju diskusije. Jo, a žišja modosne přijdu teke na svoje koste, čo jenko slyšešo, a ferijova pokazka za všech, ktereš se rád pogibuju, a přitom teke ještě něco uknu, jo, teke pedla.

Petla takich spivojo ta rezianska rec živa vesebne verejo vajnske muzice. Kecarne miše, kecarne namše v najvažnejše mestče v rezianskem dole, v mestče Prato, slušateke viaconaria. Žinca viaco ustupujo o veliki rezianski folklorne ansambel. Ten ansambel pokazujo rejo, kotaraž dopomina na ludovu variantu minueta. Rejovarki a rejovarje se kaž v trans pšetci zase obrejujú. V pšavém casu pšetci nakoncu jatneje muzikoveje fráze veni teptajú, zgromadne do špunovania. Charakteristicky teke to nevomúcne teptanie fidlariajo. Bubon abo drugi rytmusové instrumenty nedajo, o pšeuzejo to jatnorie pontan noga. Slyšime o dva spíva, žež môžeme to derje slyšaš. Ta Lipavska live vet Rejovanišča, a potom jednu staru rožajanskú vúžu.

Dvě a rěc neugimínu ve italské, co my se žijím za zabíráš v našem tematickém uščovaniu a vesebně tamnou muziku zeznáváš. Knih ve vo menšinových rěcach, co my vám dorady dáš, kteréž uvožijú diskusie. Jo a žíš ja modostne přijdu také na svoje koste, čo jenko slyšeš a fériová pokazka za všech, kteréž se rád pogibujú a přitom také ještě něco uknú, jo, teka pedla.